Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Su nepřítel smutností, su rád, kde se zpívá, kdo nedělá to, co já.

0: jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cít?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore i prekonať pády. Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zas.

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

až se jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru, dokud dýchá.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbálka.cz. Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, výjimečně se mohou objevit slabé přehánky, k tomu 26 až 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinarstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, výjimečně se mohou objevit slabé přehánky, k tomu 26 až 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Dechparáda. Pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádiu Jih.

Krásné nedělní ráno přeju vám všem, milí přátelé, jak na rádiu Jih, kde začala Dych paráda, tak samozřejmě také na rádiu Jih Cimbálka, a to už posloucháte v dnešní repríze. V každém případě bude hrát pěkná dechovka a to se právě na nedělní ránko vždycky hodí. A tak začneme hezký den. Dnes na úvod to budou Bojané, kapela Bojané, kteří, jak pevně věřím, navodí tu správnou hraní pohodu. V Dolních Bojanovicích, lépe řečeno na jejím okraji, jsem i já strávil spoustu času. Ano, na výpadovce směrem na Josefov stojí Tom Studio Jaromíra Reichmana, kde vznikla obrovská řada nahrávek všech hudebních žánrů a troufnu si říct, že dechovka určitě vede, a to je dobře. Kde jinde na světě mají takovou spoustu skvělých kapel a Bojané patří ke špici pelotonu. Tak, po úvodní polce kluci z Moravy, Valčík, Zakukala, Kukulenka, Polka Šohajek od Hodonína a směs spolek Bojané. Hezký poslech vám přeje Franta Uher.

Posloucháte Dech parádu, máme neděli 19. července, svátek slaví Čeněk. Dnes jsme začali v Dolních Bojanovicích, kde vlastně ještě chvíli zůstaneme. Místní základní umělecká škola vychovává spousty vynikajících muzikantů a tak není divu, že v obci funguje i více dechových hudeb. A další špičkovou kapelou, na kterou nesmíme zapomenout, je Šohajka.

Posloucháte Dech Paradu, milí přátelé, máme neděli 19. července a další kapelou, která na dnes zazáří v naší Dech Parádě, bude Boršičanka Antonína Koníčka. Připomenu, že kapela vznikla v roce 2001 a už o rok později se stala prvním vícemistrem Evropy v profesionálních dechovek. Takže Tonda to uměl zít za ten správný konec a Boršičanka hraje i po těch letech jako za mladá. Když ta Boršičanka hrá ve Starém Vinohradě a nad Moravu, to je dnešní nabídka.

No a teď už opět vaše přáníčka. Milé rádio, prosíme o písničku pro Josefa Nekvasila, který oslavil 14. července své 56. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody přeje přítelkyně Zdena a sestra Mirka s celou rodinou. No a teď budeme verbovat, Bojané a Verbůník, až já budu z Košic mašírovat.

tak jsme, přátelé, doverbovali a já tady mám další přáníčko, milé rádio. Jich chtěli bychom vaším prostřednictvím nechat zahrát paní Jindřišce Francové, která v neděli 19.7. oslaví krásné 86. narozeniny. Zahrajte jí prosím pořadu Dech paráda s Frantou Hrem písničku Holuběnka. K tvým narozeninám jen to krásné, protože co je krásné, je i vzácné. Lásky a radosti, ať máš nejvíce, protože život bez nich je jako knot bez svíce. Že jsi o rok starší, komu to vadí, vždyť tě máme pořád všichni rádi. Snad tohle naše přáníčko potěší tvé srdíčko. To vše přeje manžel Jiří a celá rodina. Vnučka Berenika posílá velkou pusu. Moc krát děkujeme. Není záč a tady už je slavná písnička Jiřího Zmoška Holuběnka a na jejím letu ji doprovodí kapela Mistříňanka.

tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dědinách šohají z chasů zaspívá.

Dohrála nám kapela Hovorané a byla to slovácká vonička. No přátelé, naše dechparáda se posunula pomalu, ale jistě do finálové části. S přáním hezké neděle se s vámi loučí a na další setkání se těší Franta Uher. Na

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, výjimečně se mohou objevit slabé přehánky, k tomu 26 až 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinarstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, výjimečně se mohou objevit slabé přehánky, k tomu 26 až 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, výjimečně se mohou objevit slabé přehánky, k tomu 26 až 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinařstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, výjimečně se mohou objevit slabé přehánky, k tomu 26 až 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinarstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Rež, rež, rež, drobná rež, darmo sa ty malušička za mnú drež. Rež, rež, rež, drobňučka,

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinarstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinarstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Dechparáda. Pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádiu Jih.

Krásné nedělní ráno přeju vám všem, milí přátelé, jak na rádiu Jih, kde začala Jih paráda, tak samozřejmě také na rádiu Jih Cimbálka, a to už posloucháte v dnešní repríze. V každém případě bude hrát pěkná dechovka a to se právě na nedělní ránko vždycky hodí. A tak začneme hezký den. Dnes na úvod to budou Bojané, kapela Bojané, kteří, jak pevně věřím, navodí tu správnou hraní pohodu. V Dolních Bojanovicích, lépe řečeno na jejím okraji, jsem i já strávil spoustu času. Ano, na výpadovce směrem na Josefov stojí Tom Studio Jaromíra Reichmana, kde vznikla obrovská řada nahrávek všech hudebních žánrů a troufnu si říct, že dechovka určitě vede, a to je dobře. Kde jinde na světě mají takovou spoustu skvělých kapel a Bojané patří ke špici pelotonu. Tak, po úvodní polce kluci z Moravy, Valčík, Zakukala, Kukulenka, Polka Šohajek od Hodonína a směs spolek Bojané. Hezký poslech vám přeje Franta Uher.

Posloucháte Dech parádu, máme neděli 19. července, svátek slaví Čeněk. Dnes jsme začali v Dolních Bojanovicích, kde vlastně ještě chvíli zůstaneme. Místní základní umělecká škola vychovává spousty vynikajících muzikantů a tak není divu, že v obci funguje i více dechových hudeb. A další špičkovou kapelou, na kterou nesmíme zapomenout, je Šohajka.

Posloucháte Dech Paradu, milí přátelé, máme neděli 19. července a další kapelou, která na dnes zazáří v naší Dech Parádě, bude Boršičanka Antonína Koníčka. Připomenu, že kapela vznikla v roce 2001 a už o rok později se stala prvním vícemistrem Evropy v profesionálních dechovek. Takže Tonda to uměl zít za ten správný konec a Boršičanka hraje i po těch letech jako za mladá. Když ta Boršičanka hrá ve Starém Vinohradě a nad Moravu, to je dnešní nabídka.

No a teď už opět vaše přáníčka. Milé rádio, prosíme o písničku pro Josefa Nekvasila, který oslavil 14. července své 56. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody přeje přítelkyně Zdena a sestra Mirka s celou rodinou. No a teď budeme verbovat, Bojané a Verbůník, až já budu z Košic mašírovat.

Tak jsme, přátelé, doverbovali a já tady mám další přáníčko, milé rádio. Jich chtěli bychom vaším prostřednictvím nechat zahrát paní Jindřišce Francové, která v neděli 19.7. oslaví krásné 86. narozeniny. Zahrajte jí prosím pořadu Dech paráda s Frantou Hrem písničku Holuběnka. K tvým narozeninám jen to krásné, protože co je krásné, je i vzácné. Lásky a radosti, ať máš nejvíce, protože život bez nich je jako knot bez svíce. Že jsi o rok starší, komu to vadí, vždy tě máme pořád všichni rádi. Snad tohle naše přáníčko potěší tvé srdíčko. To vše přeje manžel Jiří a celá rodina. Vnučka Berenika posílá velkou pusu. Mockrát děkujeme. Není záč a tady už je slavná písnička Jiřího Zmoška Holuběnka a na jejím letu jí doprovodí kapela Mistříňanka.

Dohrála nám kapela Hovorané a byla to slovácká vonička. No přátelé, naše dechparáda se posunula pomalu, ale jistě do finálové části. S přáním hezké neděle se s vámi loučí a na další setkání se těší Franta Uher. Naslyšení.

0: Najmilejší zádaň les.
1: A keď se bude s tebou a ty...